slyšu. Bože, smět! Prostí mě! What? What? Sarivaš! Sar! Prostí tě! Prostí!